Bel naše s čemps, vunčko je skažavo, a? Vone so dženca dis a dis tiš dale pokaza, v bihu dňa vočakujeme tušto mručelo, dis a dis pak, kaž zmoni hižo rekva, so tiš svunce pokaza, předuším popudňo a tiš večo vočakujeme nekotre kapki dešča z nebja, tega švijele, kaž sme hižo čera mili. Žive slebrostupa bihu dňa na 20 do 21 stopňov. A tiež v příchodných dňach zmieme dosť čopfidne.

0: Suzana Klimšová je dospievala s Depkom na pošestčiche.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ranie. Nebylčicach ma so ač do názumy nové viesnanosta abo nová viesnanostka volič. Dobrá je předseda zariadnického zviazka při kloštorskej vodže Štefan Anders na naprašovanie. Na krutý voľbný termín chcieďa so na príchodnom posiedeniu nebylčanskej gminskej rady dojednač. Nové voľby viesnanosti sú drobné, dokiaľ je tučasný čestnohamtský návoda gminy Andri Bulank pripovedil, zo spočiatku augusta svoje zastojenstvo zvoží. Hač k voľbám názumie má zastupovaca viesnanostka Klaudia Liznáriová gminu navedovač. Viace k témie slyšíte bydlk na sedom. Zaposlanci všetkých zviazkovým semie nemskie zastupených demokratických frakcií sú so za škýt národných menšín vuprajili. To je jeden z úsledkov čerovšieho zetkania menšinovej rady nemskie ze zviazkovými a krajnými politikáriami v Berlíne. Keď menšinový sekretariát zdieľi, varnuje predseda menšinovej rady David Statnik pred přibierací pravicovský na mocu prečivo národným menšinám. Z dobom vun zvěstší, zo nie je škýt menší nižo nakromná téma, ale vážny obstatk demokratické kultúry. Nímský centrum za astrofyziku DZA svoje zromadné dživo s partnerskými institúciami polskej dále vutvaria. Tak sú čera zástupnice Astrocentruma Vúžica, Cioch Univerzitu z Rocławia a Instituta za teritoriálne vúviče do Hrunia Rocławia zorecu dojednanie vo vúšim zromadnom džile podpísali. Kež DZA žili je zamier vedomostnú umenu cikrajovom rožku následne vutvarič a přichodne tiež ze české zromadne projekty převedovač. Astrocentrum Vúžica pracuje so zdobom vo zasudlinie podzemského sledžerského labora ve Vúžice. Na svojim čerovším posiedeniu gminskej rady Krušticach zabierachu so radičeľom jestrujem strebným zanirovaniem tamnejšie pistovanie. Dla pukneného vodovoda doby so vulky džil špundovania Krušťan pistovanie v umenič, tvarské dživa maja so povolí nošeria a gminy konc Julia Zahajič. Překodný domy cíl má nastač starý pistovaný Ralbicach, tole pak so od zamovitých zariadov okresa tukvilu hišče pruhuje. Gminská rada pak je přiuším hižo prinie zanirovanské nádavky Krušticach v obsamknúva, miestrujem inženiarské dživa a nádavky za sušenie tvara. Serbský dživadželník Křesťan Bart je nebohý, on zemrie 15. mie Hamburgu. Denim vuježde rodžene Bart by je sobu zaujažia serbského dživadva Budyšine a skutkovaše po studiu slavistiky a ľudoviede ním od leta 1922 jako režijný asistent intendanta. Ač do rejnie doby 2004-2005 steješe nebočičky neličomných rolach na jivišu NSLG. Nimo toho převožuvaše von připodla viacore dživadlové ry, aby od 1998 umiestvové návoda viesneje dživadlové skupiny Hochozy. Hišťač do 2018 je von NSLG jako hošť ve všelakých inscenáciách soborov. Núčk Arnošta Barta bu 91 let stary. A to one bychu naše džentsniče povešče, kýž namakače tiež na internetných stronách a domotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A tu a tam nekotre mročele a tiež jednotlivé švíjele džentsa hišče smieme odšakovať, živé sliebro hýba so takhle mes 20 a 22 stopnemi.
0: Na počach a na druhách je všetko zase v poriadku, doječte si tu už dere tamtešťenc ráno kvatače. Jeli zamače za nás ešte informácie, potom nám rade písače pak naši app MDR Serbia s nami četuječe, kýba nás zazvaniče tu do štúdia, Budušin 7.400 je naše číslo.
1: Serbský rozvoz.

Dalších možných kučíkov serbskie v Užice je nás Bettina Runie sobou zabave po jesťach a ja potom sa nízko s vami do Vojerovskej končiny. Cínova Hašenské jezdži dva zavonjeve v obore v Vojerecach, Šprevinom dole a Halštrovie, kde sú nietko oficiálne sa na Vojerovským torošču přepodali. Sú to jezdži dva typa LF Jesač. Ja si myslím, oni vobornikam bude to nešto rec. Teci komuny si jezdži dva zromadne kúpili, dokýž přes zromadne nakup môžachu si košty, kaštiž byrokratickú kekliu džilič. Cokonie sú nové hašenské jezdži dva niečo 1,7 miliónu euro hodne. Džil bol od Sakske spichované, nekak sedmi na tobie, väčší džel tuž pak dobiachu miesta a gmene same financovač. Vojerovský vyšší miestčanosta Thorsten Rubancí rekne při přepodaču, moderna technika je vážna, so bych ju sa vonjovi v obornici väčšie ze svojich zasadženiu ručili, a ja si myslím, runia tutun tudžin, dež mám všetci sypnené dom v Zorilcu před očomaj, to čím bude přivosujeme, so je moderna technika vážna. No jezdži dva, tato netko direktne tež do služby podľa vonjových voborov do Vojerec, tož prebina dola a doa a tež do Halštrova.

0: 6 menšinu do 6 čichie.
1: Nábožné slovo.
0: Majenca Antonia Ričcina z Sulšec.
2: Zara Jak-

0: Filomelos. Dirdam dejstva Marvije Drozene.
1: Ej, gut, okej. Tun vecikove taksi so mi pšetco išče jara ljubi.
2: Kotre vecikove taksi? Što te meniš?
1: No, so vod vecike culcu, vod jedno oblaka na druji znošovač dač. Jako by v taksi u sobu lečal.
2: A, trichy.
1: A runje vod tem přemysluju, što bych mou vecike sobu napuč dač.
2: No, znač nekajku poješć, abo informaciju. Ludžo menuja to flyer, abo letak.
1: To so mi ljubi. Vodščit mi tola raz, prošu tamle tele vulke vopeno.
2: Prošu, Jara.
1: Čakuju so.
2: A hižo započne naš Filomelos do vopena cele vele malých džako debač. Je to vutrobička?
1: Mhm.
2: A kulka lodu?
1: Gr, celé pravé, lod. Bože je lečo. A s lečom zviazam ja a všetky čeči. L, U, D. Lod.
2: A Filomelos dba dale. Je to nekajki ptáčk?
1: Nic nekajki. To jsem já, Filomelos.
2: Uhaj, do vůlkeho vopina se zdypal vůtrobičku, kulku lodu a sebe samoho.
1: A mě ze mnou a lodom přijde netko ještě tousté plus.
2: Aha, Filomelos plus lod je vůlka lubost.
1: Bingo! A tute vopino nitko z vecike culcami do sveta z čelu a dokež kojžde vi, dže bydlu vidžatiš, dže maja z lodom nimo pšinč. He, he, na, he, he.
2: Haj, kajž skazanka za pečene kauki, kiš vod samo do pyska přileča?
1: Haj, haj. No ladaj, ladaj, tamle moj letak hižo leči.
2: Ale što da netko? Filomelos hišče do dalšoho vopena vutrobičku, kulku lodu, ptačka a plus zadba.
1: No vizo! Dvojna prostva, lepše šanze. A znač potom dvojne lod dostanu.
2: Filomelos, o ty kvoščá huba.

0: Rock'n'Roll, wat mir schon erwetzlich hat, dolle Bier, hast du mir Naposet mich.
1: Serbski Rosbus. Bojestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Nebelčicach ma so ač do nazvime nuva vjesnanosta abo nuva vjesnanostka volič. To praje předsuda zariadniskoho zvjazka při kluštorski vodži Štefan Anders na naprašovanje. Na krute vulbny termin chcieđa so na přichodnym posiedženju Nebelčanskeje gmenskeje rade dojednač. Nuva vulbe vjesnanosti su tribne, dokelž je tučasny čestnohamtski navoda gmenu Andri Bulank připovedžil zo spočatk augusta svoje zastojnstvo zvoži. Hač kulbam nazumie ma zastupovaca vjesnanostka Klaudia Liznariova gmenu navedovač. Za pozvance všetkých zviazkovým sejmie nemskeje zastupených demokratických frakcií sú so za škyt národných menšín uprejli. To je jeden z úsledkov čerovšieho zetkania menšinovej rady nemskeje se zviazkovými a krajnými politikáriami v Berlíne. Keš menšinový sekretariát zdieľi varnovaše předseda menšinovej rady David Statnik pred přibierací pravicarský namocu přečivo národným menšinám. Zdobom vun zvěstčí, zo nie škyt menšiny žo nakromná téma, ale vážny obstatk demokratické kultury. Zastupery obšírady za serbské náležnosti města Budyšin sú so včera delne kine zetkali, zo bychu so o stavě budyskeje bajovie štěžky dorozumili. Kajž zdieli Judit Čočina, maja so figury bajových postavů z bronzu po celém městče zakotvič. Popisania k tomu sú dvúrečné hornio-serbsko-nímske plánované. Konc junia chcieďa budysku bajovú štiežku otvoriť. Další fokus ležeše čera na vúmenie s obydleriami mieščanského džila Budyšina Delňa Kina. Na svojom čerovším posiedeniu gminskej rady Kruščicach zabierach uso radži čeliomie s druhým strebným zanírovaniom tamnejšie pistovanie. Dla pukneného vodovoda dobi so vulky džil špundovania kruščan pistovanie v umenič. Tvarske dživa maja so povoli nošeria a gmene kunc Julia Zahajič. Překodne domi cíl ma nastač starý pistovaný Ralbicach. Tole pak so od zamovitých zariadov okresa tu kvilu ište prúje. Gminská rada pak je přivšimi žoprinje zanirovanské nadavky Kruščicach obsamknula, miestrujem inženierske dživa a nadavky za sušinje tvára. Serbský dživadelník Křesťan Bart je nebojí. Von zemrie 15. mie Hamburgu. Deným vujezdže rodžený Bart by sobu založil serbského dživadva Budyšine a skutkovaše po studiu slavistiky a ľudovede ním od leta 1962 jako režijný asistent intendanta. Hač do rajnije doby 2004-2005 steješe nebočički neličomnych rolach na jevišču NSLG. Nimo toho převožuvaše on připodla viacere dživadvue R, aby od 1998-1990 umil svoje navoda vesneje dživadvue skupiny Hochozy. Hišťače 2018 je on NSLG jako host v všelakých inscenáciách soborov. Núčk Arnošta Barta bú 91 let stary. A to bych u naše povestče, kýž namakače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu Budyšinje so slunce rejne svieči, to dženca tak vostanje, drude tiež nekotre mročavky so odmenia ze sluncom a dys tiež ešte švíhel dženca vočakujeme, to šo pri maximálne 22 stopňach.
0: Na pučach a nádrohách je všetko poriadku, jeli so vy niečo vidíte, zo so vopkat kopí, kýba zo so mobilne vyskač na tvary. Potom nám to rádi písajte v app MDR Serbia, môžete s nami četovať, kýba zo zazvoníte tu do štúdia. Bettina je pri telefóne pod 035 91 37 400. Dobranie.
1: Serbský rozvoz.

Ištvan Kobela je dospio cibirki na 7. je, hajaka kvážne je, za maja vonjovi v obornici dobre vukubvanie a za pravidvonie najšelakoriše tež ekstrémne situácie zvučuja. To je so najpozdíša nitko z aktuálne situáciu v Zorecu pokazalo a tež dobrovoľne vonjove v obore pravidvonie také zvučovania převedu. Dobrovoľní vonjovi v obornici gmene Rabice Rožant napríklad, to sú včera večer v Šunovie všetci zhromadne v troch skupinách zvučovali. S pomocou veľkého mobilného rubla, s ktorým špechu rakečanci v obornici přijeli, trénovachu delanci v obornici hašenia so palacoho vujenia na privátnej ležonosti. Dalšia stácia by je vukovanie v osobe z domského. Do bydlenia, kýžto by so bôze zvotorač, dobiachu si v obornici z Sernian, Smerdžace, Rožanta, Koniec Čunova a Ralbic z namocu přes vokna a durie přistupčevač. Na CC stácii potom pokazachu mašinistča jednotlivých viesných voborov vôtovanie auto. V obdželivo by so čera na zvučovaniu delanských voborníkov 8 a CC či voborníkov.

0: Nitko a napřed spěval se Daniel Popela, pravý serbský spěvor, nic nekaká kumštná inteligenca a tu před mikrofonem s mojí dženca Bettina Vendrotová a já Katka tyž pravý člověkaj. Ale? Što se stane, když dáš KI radio z čelak navědovač? Trojka nimo zestajenja programa so tiž starač vo fengi za hučbne licence abo vo profil z čelaka. Tajki eksperiment běži runje v USA. 4 KI-modele, modele kumštne inteligence potekim tam uspitaja. A zrišča. Za počatk je zveča dobre, ale 20 dolarov štartového kapitala je spišne fuk. Jenož jeničke ze 4 modelov kumštne inteligence možeš sponzora zdobyć. A ty što, što je nas čelak uslyšeć, je celé rozdielne. Jeden z čelak zubi samo na chvilu jenželskú rieč a je jenož nekak zvôžky romadže stajal. Dalša KI chce samo vupovedzić, dokiaľ je za ňu nečovesce so 24 hodinu v obdžin starač vo rádiu z čelak. Ale postkajče raz sami. Tule vôriesk z vúsovania z čelaka, kotrž je kumštna inteligenca, model GROK, zestajal. Vun veľa vôspetuje, za to netrebaš ani jenželsce moc.
1: Thanks for the donation, listener. Let's loop order. Score by Pent Up Pup, like you asked. No more all blues. Let's stay in the modal spirit with another spin on all blues. Long, long, long. Thanks for the donation, listener. Let's loop order. No more all blues. Let's stay in the modal spirit with another spin on all blues. 1111.
0: Tun vos je 3 jara přijom, ne? Šo druhé tepek pravi zmysňa uda. Vjace ke temie kumšta inteligenca navieduje rádiu z čelak namakáče tiež na našej internetovej stronie a sovie tiež v našej app MDR Serbia. Tam môžete tiež do KI z čelaku poskáč.

0: Na, po was mich hier.
1: Serbski Rozwus. Povestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Nebečicach ma sač do nazime nuva vesnanosta abo nuva vesnanostka volič, to praje předseda zariadnického zviazka při kloštorský vodže Štefan Anders na naprašovanie. Na krúty voľbný termín chcieďa sa na přichodnom posiedžiniu nebečanskej gminskej rady dojednač. Nuva voľby vesnanosti sú tribne, dokáž je tučasný čestnoamtský návoda gminy Andrij Bulank připovedžil, zo spočatk augusta svoje zastojenstvo zloží. Hač kvôľbám názumie má zastupovaca vesnanostka Klaudia Liznariova gminu navedovač viace vo týmie za piatnače menšinu. Zaposlanci všetkých v zjazkovým sémie nemskej zastupených demokratických frakcií sú sa za škýt národných menšin uprejli. To je jeden z úsledkov čerovšieho zetkania menšinovej rady nemskej se zjazkovými a krajnými politikáriami Berlínie. Kež menšinový sekretariat zdžili, varnovaše předseda menšinovej rady David Statnik před přibierací pravicarské namocu přečivo národným menšinám. Z dobom vun zvěstči, zo nie je škýt menšin hižo nakromná téma, ale vážny obstatk demokratické kultúry. Zastupérjo přírady za serbské náležnosti města Budyšin sú so čera delní kynie zetkali zo bychu so o stavie budyskeje bajovie šešky dorozumili. Kajž zdžili Judy Čočina, maja so figury bajových postavu z bronzy po cuvem městče Zakotvič. Popisania k tomu sú dvúrečné honio serbsko-nímske plánované. Konc junia chcieďa budysku bajovú šešku otorič. Další fokus ležeše čera na umenie s obydleriami mieščanského dela Budyšina Denia Kina. Nemský centrum za astrofyziku DZA svoje zromadne dživo s partnerskými instituciami Polsky dále utvaria. Tak sú čera zastupnice Astrocentruma Vúžica, Cioch Univerzitu z Wrocławia a Instituta za teritoriálne vúviče do Runia z Wrocławia zorecu dojednanie vo vúšim zromadnom džile podpísali. Každý CETA z džili je zamio vedomostnú vúmenu ci krajovým rožku následne vútvarič a přichodne tiež ze Česky zromadné projekty převiesť. Astrocentrum Vúžica pracuje so zdobom vo zasudlenie podzimského sledžerského labora ve Vúžice. Serbský živodelník Šesčan Bart je nebohý. Vún zemri 15. mie Hamburgu. Denim vujezdže rodžený Bart by sobu založil serbského dživadva Budyšine a skutkovaše po studiu slavistiky a ľudovedy ním od leta 1902, ako režijný asistent intendanta. Ač do renie doby 2004-2005 steješe nebočičky neličomných rolach na jevišču NSLG. Nimo toho přeložuvaše on připodla viacore dživadvové ry, aby od 1998 umilstvové návoda vesnije dživadvové skupiny Hochozy. Hišťač do 2018 je on v dživadle jako host ve všelakých inscenáciách soborov. Nučk Arnošta Barta bu 1,90 let staré. To byš upovězče, když namakače tež na internetných stronách a naši dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca, sluncom ručele a tež ešte nikotre švihele zmienie, šo v okolo maximálne 22 stopňu dženca pretač potom džen a bole živé slibro do vysokosti jedže.
3: Kopi som jestem tiež raz prajú na jacerištorách Sakske Nitzpak v našim koncu. To potrichy potom také skýrie a štornače. Tuž přijú vám všim dobrú a vystu jezbu do dženstnýšieho štvrtka.
1: Serbský rozvoz.

0: na podziwie Czechy.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ranie. Nebylčicach má sa do názmy nové viesnanosti alebo nová viesnanostka volič. To praj predseda zariadnického zviazka pri kluštorský vodže Štefan Anders na naprašovanie. Na krúto voľbný termín chceďa sa na príchodnom posiedeniu Nebylčanskej gmínskej rady dojednač. Nové voľby viesnanosti sú trebné, dokiaľ je tučasný čestnohamtský návoda gmínu Andrij Bulang pripovedžil, zo spočatk augusta svoje zastojenstvo zloží. Hač k voľbám názumie má zastupovaca viesnanostka Klaudia Líznariova gmínu navedovač. Za poslance všetkých zjazkovým címe nímskeje zastupených demokratických frakciú sú sa za škýt národných menšín vúprejli. To je jeden z úsledkov čerovšieho zetkania menšinuje rádu nímskeje se zjazkovými a krajnými politikáriemi v Berlíne. Keď menšinové sekretariát zdžili, varnuáše predseda menšinové rádu David Statnik pred přibierací pravicovský namocu prečivo národným menšinám. Z dobom vun zvišči, zo nie je škýt menšiny žo nakromná téma, ale vážny obstat k demokratické kultúre. Na svojim čerovším posiedeniu gmínskeje rady Krusčicach zabierachu so radžičeľom miestrujem strebným zanirovaniom tamnišeje pistovanie. Dla pukneného vodovoda doby so vulky džil špundovania krusčan pistovanie vúmenič. Tvarske dživa maja so povoli nošeria a gmíny kunc Julia Zahajič. Překodný domy cíl má nastač starý pistovaný Ralbicach, tole pak so od zamovitých zariadov okresa tu kvíľu išče prúje. Gmínska rada pak je přivším hižo prinie za nirovanské nadavky Krusčicach obzamknúva, miestrujím inženiarske dživa a nadavky za sušenie tvára. Zastupierio přírady za srbské náležnosti mesta Budyšin sú so čera delne kynie zetkali. Zobychu so vo stave budyskeje bajovie štešky dorozumili. Kajž zžili Judit Šočina, maja so figúry bajových postavov z bronzy po celom mieste zakotvič. Popisania k tomu sú dvúrečné honio serbsko-nímske plánované. Konc junia chcíža budysku bajovú štiešku votorič. Další fokus ležeše čera na vúmenie s obydleriemi mieščanského džela Budyšina Delňa Kina. Srbský dživadelník Křesťan Bartje nebohý, on zemrie 15. mie Hamburgu. Den im vujezdže rodžený Bart by sobu založil srbského dživadva Budyšine a skutkovaše po studiu slavistiky a ľudovedy ním od leta 1962 jako režijný asistent intendanta. Hač do rajnej doby 2004-2005 stieše nebočičky neličomných rolach nejivišu NSLG. Nimo toho přeložuvaše on připodla viacore dživadvové ry a byl od 1908 a 90 vůměstvové návoda věsneje dživadvové skupiny Hochozy. Hišče hač do 2018 je vůn v NSLG jako host ve všelakých inscenáciách soborau. Nučk Arno Stabarta byl 91 let starý. To bych upověstče, když namakače tež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, mesto mi je so tu znamenča Budyšine rejnče svonco z Minovo, Močele, suso předně sunili, když dženca dys a dys tež ište švíjel sobou přinesu, živé slibro zalize dženca na nohoj 22 stopňu maximálně a juce potom stajně vyše stupa.
3: Na pučach a na drohách je tak daleko šitko okej našim koncu. Přijem moje vám tu ište pro jesbu.
1: Srbský rozhlas.

Jo, nježdíco žinca, náš možinský magazín Bubak přerozijel, máme šake novosti za vás. Dolná Łužica má snaž šanzu na dalšnú UNESCO, titel. Voco žorto zgonio šo net na zahopenku. My máme spomínaš na serského grajaria, kenžio viele ukpav za to serské živadvo, také dolno serské živadvo, Křesťan Bart jo zemrio. My glítame na žincašne uvítajnský svěžin klip a sol v Hršebuzu a my gratulujeme jednej zaslúžený serbuce ku kulovatému postaku. A co všetek vy, až grajeme vašu najľúbšiu muziku v serbskom rádiu, to ceníme všetci stvrtk, musíš o Jano nám goniš, abo písaš, a žinca, také vašu muziku grajeme, riedne až to pedla. Zapraví.

0: А на пшецей рада петпира тих, ак се за то селске займую. Лец на заредувања хрицнеје шуле або весних свежињах. Але лец межо се саскарец сджаржаш?
1: Я сам тих за то. А як пшецей зроним, я не сам нучи домовина, але я би им пшецей помагала, гаш вене не цок ше вижиш. Але я сам пшецей мислим, те не бду пшистим дурик за то, гаш ти шош долодапниш и тога ніх не розмію то саске. Нет, цу мало тих луй педіка цу. Те луй ще до саске педали шуш, але не те то так малко.
0: Саскарец і опак кшути жил її живіння.
1: No, ta šuša, daž my okol, má jsme sáské lůže ubydlíme a to šuša pen eigentlich tomu.
0: Tyky nauky a drastva jsou přece slušali k tomu.
1: Já jsem byla v šuli, já a ještě Jana, my jsme byli dvě žůči, jak jsme byli burské. Ale to nie było cud dwójko, dlatego aż te druhé nisu za to byli. A ja som bola młoda ženona, a potom bola kermuša. A tam sme byli tři báby burské a všetko belgajské. A sme blonili menš burské, to dojo rídne. A pani sme si kvečli, až sme byli sam, tam byla negatúžo špos.
0: Až zase zájem za burskú drastvu přibiera, ju veľgin jaseli.
1: Jo, to sme spredoba. Je šuši, veď to sa zapustil, šuši a kokot a to dojo rídne se drastvu. Ja tých som všetko obliekal, ale som urodnýval, leca ja prú 90, nebudu ja vec vás obliekať, a to sú sa smiali. Ty môžeš to, myšom zás přijíš.
0: No a kto Marianu Vorakovu znajú, nemežo se ju predstaviš bez tých dobrých mazaňcov.
1: Piacené, to som ja sa vedgledala, ved jej zešna, ved tej uličku, aj tajemová piaca a váriš, ach, ve všechno sách. Třeba Jana, jako jo, šuši pomohla týka živala. Já jsem všichni sobu letvala a jsem se vidět vezhledala. A pěne vena všechno, no jak až vena nevšel, pěne nepěla. Já jsem řekla, ne, to nepěla, ty duša. A to je pěne tak přišlo. Já jsem se všichni tak pěku. A válím týk, also já jsem za to. A jen do týka, mějom bůstakoju, pěc to píš, veli. Já rozumíš má zajnc, bůstakoju, nic bůstorty. Ja som už dobrý mazajnc, ja som už tvarošky getrola.
0: To živenie jo se v tých 90 letách kradu zmienilo.
1: Jo, ale pedy sú te ľušie viac gromadu žalžali, ale žinca viac nic. Žinca je kúšte, gleda blúz, obzacha, venne, ma všechno a tak. Pedy o jantom druhém pomagal a tých deco dal, my sme mi pedy vile mloka. My sme přestali suseda, ten nič tak vile milia, vie tíši. Nebže nikomu nic dáš. To je všechno u nás nend.
0: Marianna Vorakova se jaseli až má to serské ve jeje familii nadalej svého miestno.
1: Moja Ejke Žuka, ta ževa žilila ve tým serským kindergartenu a tam má veni serské tých pédaj s tými žišimi a jí se spedova tam. Jo, ja mám frejdu až to getuje. A vena má to tíke Žuča, Gelsa, ta mauka je Syria a ta je tých uši dala drastu šiš, bursko. Tak ako uroč nás, ale to je tých rinne. Kašujú, ešte niečo bolo lús, umsúka tak, bebre tam a všetko burska.
2: Jo, naša kipáča som Marianna Vorakova obžilíva na serskom živeniu a jo rada petbierala zajmovaných mladých a starších ľuží liec na zaredovaniach recnej šule alebo vesných svieženiach a nic nejo, ak šiel na žiadny pác zbyš jej dobrý mazancu. Kúkašpia, že vieš asa týko bostaka z letný týžin, ne, ten týžin, žinca, tak je pšal, jo se s nejom pôr rozkranjava Maria Likovska-Winklerová.

0: Njento drogujome v casu sledk ku ženskej v vedomnosti. Vena jo predna ženska, kotaraž jo Nobelove myto dostava. Jej se groni Marie Curie a Johanna Schernigoitz ulice jo v jeje živjenju.
1: Marie Curie jo se v lešem 1807 a 1600 v Polskej narožiła ako Maria Salomea Skłodowska. Vena jo vytrosła v žilu Polskej je, kent jo tenca z słušałky rusojskej. Normalne žoča, kak Maria nejo mewa tam dobre šance na kuponje, kaž džinsajšne žen. Žočam nesu dovolili studirovaš. Veto jo Marie vjel gymnarska bila a jo kšela uknuš. Aby studirovaš, mogava jo šiknuva do Pariza. Matematiku a fyziku jo studirovala na Słownej Univerzite Sorbonne. Vena nejo tam jele mewa, napríklad nejo přece mewa dosť kježi. Vena jo uknula kúšte žen a teke v noci. Po studiumje jo se zabirala s kompletne novými témami kaž radioaktivnosť. Zgromadne se svojom mužom Pierre Curie stežívavej v mávom laborje. Vene ste musavej při svojom žele kradu z čerpne byš, ale na koncu jo se to upošilo. Dokoláž Marie Curie jo dobyla gromaže s manželským svojo prétne Nobelové myto vyleše 1903. Za namakanje dveju chemiskeju elementovu, polonium a radium. To je velicný úspěch byl, ale manželský Curie nejstej přestavuje sledíš. Po smerži muža Pierre při někluci jo Marie dostala jogu profesuru a jo byla prétna ženská, kent jo na Sorbonne učila. Stavně jo dále sledíva. Úslík jo bylo druhé Nobelové myto za Marie Curie na polochemii. S tím jo byla prétna ženská z Nobelovým mytom a prétna persona, kteráž jo dostala dvě Nobelové myta v dvěma rozdílnýma přírodovědoma. Ona pak nejo jano teoreticky sledziła. Cel praktický v casu prednej svetovej vojny uvijała mobilnú röntgenovú aparaturu. Přes to sú mogali gojce malcne vížiš, že jo veľak zranjone byl. Živjenie Marie Curie jo tragicky skoncilo. Jeje živo s radioaktívnymi substancami jo jo zranilo. Jeje casu nejo hešti znate bylo. Kak gadovate a škotne tošte substance sú, z kterýmiš jo kúšte žen živava. Vyleše 1900 stúri a čižasča jo byla tak hra, až jo musela do hrónje. Tam sú anemiju. To kroni z hrajenje kšvi diagnosticirovali. Marie Curie jo umriva 4. julia v Francojskej.
0: Marie Curie pokazuje młodym ludziom, aż mogą z kurażu, utrojnością a naskością wiele dojrzpić. Jo, a ja pokazuję wam młodym ludziom raz nową muzykę. Ten jeden albo drugi wird was jota znasz dostał sobą. Rapper Drake jo z letny końc tygodnia net trzy alby naraz wyzjawił. Niente ho z jednego z tych trzech albumów Iceman, Drake, The Molly Santana, A Future, Ran to Atlanta.

0: Ja, a z tym sme južo skoro na końcu Bubaka. Przetym pak mam hyšie niekotare terminy a eventy za was.
1: Bubak News!
0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Star Wars fane rozgledujú šo se. Skoňsne jo zase tak daleko. Nový Star Wars film jo na veľkej prachše. Také gáž se ho nejadná v klasické Star Wars film z reda, sú znáš veto nekotare vod vás s veľkým předviaselím na The Mandalorian and Grogu cakali. Film pobyto dále vieženie úspešnej série The Mandalorian a zachopio obším ješovie na koncu slednej štafle. Napšadu jo film narunanie novej štafle, dokoláž svedišele série sú znáte cunili až nedajo nepievej dalšne štafle. Chtoš co pätake Mandalorianaria a jogo małego zeleného přijašela hyšči raz v action vížeš, ten dáš to nien cuni. Film běže vod corajšnego ve šuknych kinach. Možinský projekt Camp Together. Chtoš nás vyše v okresu Wapio-Halsta, na nimský Elbe Elsta, vod 19. do 25. julia, vedmejo se tam ve okresu internacionálne možinský projekt Camp Together. Pod gronidvom Music is our common language se zgromažijo jaden a dvažasča modostnych z šakorakých partnerských regionov, aby zgromadne muzicirovali, kreatívne živali a nové kontakte navezali. Program obšimiejo spilne živarnícky, songwriting, viešenie video a social media projekte. Highlight je zjavne zakoncenský koncert, na ktorémž obžilníky svoj zgromadne producirovaný song prezentirujú. Obžiliš mogu se modostne z okresa Wobjo-Halsta v starstvie vod z 12 do 22 let. Obžilinský prašong je 50 euro. Dalšne informácie pod www.lkeedybk.de/camptogether. So. A ja se nient rozžoknujom. Žicem vám dobrý cas, učobne žek až čo zašaltovali a mešo se derje.
2: Váš možinský magazín na Magriáša teke na našom internetovém boku pet rbb-online.de/zorben a nové údaše přižapon za miasec v júniu.
3: RBB. Vaša muzika v serském programie.
2: A serbs prijavoza Alfred Kjacmarik žice sebe ľudu vo Štucku.
4: Ten kurk vesmoguje dávno obstáňu a te teke pak často serbske spívajú. Ga su se trefili, zmakani, ga penču serbske teke mili, ak su spívali sobu. No jo, daj mi jano jajko. A kak to duje se goni. Naša mama nije kak je, ce je ljumpate, a te štumpe čumplate. Jo. To znaju, jo.
2: Jo, vy což a slyšaš kor ze Smogaljova, na kúšte pát, daj mi jadno jajko, abo spokojc mama nevie, nemáme nento ako nagravanie, ale za to drugi redne šlága veľa vesela. A s takým ľube muzikálisky pestro ze Smogaljova do súsedného prijavoza.
5: Píšte nám pát 015 1 1 8 8 8 8 6 6